dajme času čas. Nech vzťahy dospejú, nech zázraky sa udejú. Nech naše slnka zasvietia a nech nás zohrie. Dajme času čas. Nech na chvíľu postojí. Čas sa nebojí.

0: paragrafy. Jde o to umět mapě číst.
1: Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát. Kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré z nebe.

0: však si nechci způsobit zmatek. Chci nechat geografie.
1: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý, že šťastnou lásku prožije.

0: Požehnané ráno, je 8 hodín 14 minút. V Banskobystrickej katedrále pokračuje generálna údržba orgána. Aj preto počas rozhlasových svätých omší počujete iný zvuk zo zapožičaných digitálnych orgánov. S hlavným vedúcim údržby, pánom Jozefom Brachtlom z firmy Kansky Brachtl, ktorá údržbu zabezpečuje, sa porozprával kolega Pavol Jurčaga.
1: Niečo robíte u vás v dielni, niečo robíte tu v katedrále svätého Františka Xaverského. Prezrate našim poslucháčom, lebo niektorí, keď prídu do katedrály, tak počujú rúch, počujú vysávač, počujú možno nejaké tóny, ktoré spúšťate. Čo všetko robíte tu v katedrále teraz?
2: No, my sme v dielne mieli pouzety 3 manuály, co sa týče tých potahu. Tady na míste kompletne všetky pišťaly sme vytahli postupne z varhan, ono by naraz nebyli kam dať, ale postupne po manuálech sme všechny pišťaly vystiehovali ven. Museli sa vysáť a navlhko setřiť potom ten prach z tých vzdušníc, chodníku, z celých varhán byly tam i pavučiny, takže to se všechno vyčistilo. Teďka, jak máme na kůru ty pišťaly rozdané, tak se zase všechny museli každá vzít do ruky a vyčistit vysavačem a vlhkou, zase utřít na vlhko. No a postupně jsme si je naskládali dovnitř, do varhan. Akorát jsme si tam nechali pár rejstříků nenasazených, aby jsme tam přiladění, protože takhle velké varhany se nedají ladit hned z kraje, musí se pár pišťal nechat venku, aby tam šlo vůbec šlápnout. Naladí se ty zadní rejstříky a pak se ještě doplní ty přední rejstříky. Takže kompletně vyčištění i pod varhanama, v hracím stole, pod pódiem, všechno prostě se vysávalo, vyčistilo a všechny pišťaly se čistili.
1: Kedy predpokladáte, že by mohla být končena táto oprava tohto orgánu?
2: Dá se to těžko odhadnout. My jsme počítali, že do toho 25. mája by to mělo být opravené, ale nevíme, ono zase ještě nevíme přiladění, co se nám vyskytne, protože tím, že ty pišťaly byly výjimuté, mohlo se stát, že se některá trošku rozintonovala, to znamená zvukově hraje hůř, tak se musí zase napravit a s tím jsou určité takové jako komplikace, které mohou nastat, ale ne, takže rozhodně do konce mája by to mělo být hotové. Všechno. I s tím laděním, teď budeme, už příští týden začneme ladit, což bude pro ty návštěvníky kostela ještě horší, protože teď vysavač to je vysavač, a když to tam potom jako píská a píská to celý den, různé pišťaly, různé rejstříky, tak to ten lidem jde na nervy někdy. No.
1: Vaša firma se věnuje opravě orgánů v Čechách, na Morave a tu na Slovensku, teraz v Banskej Bystrici. Robili ste aj orgán na Španej doline. Prezrate, možno ten najstarší orgán, ktorý ste opravovali, reštaurovali.
2: Nevím to presne, pretože sme ich dělali víc, ale biežne děláme ty barokní nástroje 1730, možná ešte starší 1750, pak sme dělali 1770. Dost varhán vlastne, ale především teda v Čechách nebo na Moravě, u vás sme dělali akorát ve Španej doline. A jenom jedny varhany, ale nový, to nebyla oprava, máme ve Francii, protože sme dělali v klášteře nový dvůr za Plzní, mají klášter, který má mateřský klášter ve Francii. A oni teda, když jsme jim postavili varhany v novém dvoře, tak chtěli, abych jim postavili i ve Francii, takže máme jediné varhany, které jsou teda ve Francii.
1: Je vám blízká organová hudba?
2: Určitě, tak jako samozřejmě horší je, že teda sice jsou ladič varhan a intonér, ale moc hrát neumím, jenom tak pár akordů, protože jsem se učil na housle 10 let, takže určitě, samozřejmě, proto jsme taky tohle povolání dělali, že se nám to líbí a že jsme to chtěli taky postavit a ty problémy všechny pochopit a naladit.
1: Aj naši poslucháči trošku prežívají taký diskomfort, že hráme na pojazdnom orgáne, hráme na klávesoch počas rozhlasových svätých homší, ale aj my sa už tešíme na koniec mája, kedy vlastne tento veľký orgán katedrále bude ukončená táto oprava, alebo respektíve toto ladenie. Čo by ste popriali všetkým tým, ktorí čakajú na tento koniec?
2: Tak určitě bych jim přál, aby zase to aspoň těch 25 let fungovalo, ono sem tam nějaké drobná regulace, ono i teďka děláme, vlastně jsem zapomněl regulaci té traktury, protože za těch 25 let přece jenom, že to jsou táhla dřevěná s různými ložisky, tak se to vytáhne nebo různě rozreguluje, takže musíme kompletně celou tu trakturu zregulovat. Tím pádem bych přál, aby to zase těch 25 let vydrželo a sloužilo to ke cti a slávě Boží.

0: Poď, Polipitko. Chodívam sem na sladkosti. Dáme si?
1: A ja rád vyzilujem. Vlastne vylízujem. Len mamka ma vždy od hrncov odháňa.
0: Veď aj mňa odháňajú. Asi preto mi tie krémy tak chodí.